I'm a summer seed, for society got a dream, for society got a

0: gas give them.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
10: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
13: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
12: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
14: Dance Radio.

0: umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Užijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Tatart. Opravdový elektrospecialista.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné, bílé, bezsemené. V Byla klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

Fisher Melil a Jed Gross právě teď konfeteru na 89 a 129 FM. Krásné dobré čtvrteční ráno, právě nám teď konstartuje čtvrteční ranní fresh. Já jsem Andy a přeju vám krásné a ničím nerušené čtvrteční ráno. A samozřejmě vám přeju, abyste měli pohodový start do toho dalšího dne. Už se tak trošku blížíme k víkendu, takže já si myslím, že už se můžeme tak pomaličku a společně ladit na ten nadcházející víkend. Před námi 120 minut toho nejlepšího samozřejmě taneční muziky. Čeká nás třeba Jerry Ropero, Denise Menes a Corazo. A mám tady pro vás novinku v našem éteru od Clean Bandit, I Don't Wanna Hurt You. Tohle všechno v průběhu vysílání čtvrtečního ranního freshe. Tak jo, playlist máme připravený, 120 minut před námi, krásné ráno přeju. Teď už jdeme na zprávy a taky na počasí. Sněmovna ve středu odhlasovala návrat elektronické evidence tržeb. V upravené podobě by se EET měla znovu spustit od začátku příštího roku. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů si od obnovení systému slibuje narovnání

podnikatelského prostředí i vyšší výběr daní. Dva velké VIP večírky hostila karlovarská mlýnská kolonáda během 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Při jednom z nich došlo k jejímu poškození, a to během neodborné instalace technického zázemí. Seniorka z Karlovarska uvěřila údajnému investičnímu poradci, který ji přesvědčil, že její peníze výhodně zhodnotí. Místo slíbených výnosů ale ženě vybral účet. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Jerry Ropero, Denis de Minejs, právě teďkon Féteru na 89 a 102,9 FM, krásné dobré ráno, tady je Dance Radio, 7 hodin 18 minut k tomu a vy si dáváte čtvrteční ranní fresh s datem 16. července, kdy svátek nám dneska, přátelé, slaví Luboš, takže všem Lubošům přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, ať máte, borci, nádherný den. No a před námi bude další skvělá taneční muzika, čeká nás třeba novinka v našem éteru Clean Bandit a I Don't Wanna To Hurt You, bude taky Ross Quinn, Kreider a nebo SL, tak krásné ráno s Dance Radiem.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
8: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
7: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
8: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
7: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
16: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
17: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

7 hodin 33 minut k tomu, krásné, dobré čtvrteční ráno s Dance Rádiem, tady čtvrteční ranní fresh s Andy Roadem. Právě teďkon nám dohrál SL a pecka Sobet, úžasná věc, takhle krátce po půl osmí. My si za chviličku povíme něco o naší soutěži s Letitrolem, tak rozhodně držte vlnu, ale teď se jdeme podívat na to, jak to bude vypadat s počasím. Počasí. Tak konečně nám šly trošku ty teploty dolů, protože v noci se nad Českou republikou přehnala pořádná buřina a dneska tomu nebude ani jinak, protože ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a vyukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a přátelé, vzhledem k tomu, že máme čtvrtek a vy si už určitě děláte plány na víkend, tak tam bych byl hodně obezřetný, protože o víkendu máme očekávat taky nějakou tu studenější spršku, tak na to buďte rozhodně ready, ale nenechte si tím zkazit náladu. Případně jsme tady my, Dance Radio, taky ta nejlepší taneční muzika. Za chviličku 642, Mojo, bude taky Deadmau5 a nebo Shanks. Dance Radio. Dance Radio.

0: 9 minut nás dělí od 8 hodiny raní, vy si dáváte čtvrteční den s rádio, čtvrteční raní Fresh s Andy Roadem, tohle je Shanks a pecka, která se jmenuje Too Late. No a já jsem slíbil, že se podíváme taky na nějakou naší soutěž. A je to tak, celý týden soutěžíme se spoluprácí s Letitrolem o volné festivalové vstupenky. Pondělí, úterý a středu tam už máme a známe své výherce, ale dneska je tady čtvrtek a dneska budete mít možnost opět vyhrávat dva celofestivalové vstupeny na Letitrol 2026, který se uskuteční na konci července a na začátku srpna. Je to taky prostě přelom léta a od minulého roku se vlastně Letitrol přesunul na nové působiště Jezero Most. Myslím si, že to tam je naprosto skvělý. Samozřejmě i ten line-up bude tenhle rok našláplej ostatně jako vždycky, takže se máte rozhodně na co těšit. Já přesně, kdy bude ta soutěž, vám úplně prozradit nemůžu, ale jediný, co pro to můžete udělat, setrvat se společností Dance Rádia a hlídat výherní song a pak se samozřejmě dovolat do studia jako první. Takže nezapomeňte, i dneska budeme rozhodně soutěžit. My ale teďko jdeme na muziku, protože do 8 hodiny zahrajeme třeba Jamiroquai anebo Jack Wins.
1: Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Rádio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Rádio CZ. Dance Rádio CZ. Dance Rádio. Dance Rádio. Apka Dance Rádia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Rádio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň, štíl mě vedro.
5: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.

Jack Wins, Queen, právě teď v éteru na 89 a 102,9 FM. Máme přesně 8 hodin ráno a já zdravím všechny, kteří právě teď naladili ty nejvýstaneční vlny na českém éteru. Mezi 8 a 9 budeme hrát další skvělou muziku. Čeká nás třeba Cream Paradigm. A těšit se můžete taky na Fereka Downa. Tak užívejte čtvrteční ráno s Dance Radiem. 8 hodin 1 minuta, k tomu to je aktuální čas. Máme 16. července, svátek nám slaví Luboš, takže přejeme ještě jednou všechno nejlepší. A my jdeme teďko na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Nerozumíme tomu, reagují pracovníci inspekce silniční dopravy na opakované jednání polského dopravce. Jeho kamiony stále jezdí výrazně přetížené po silnicích v Česku a řidiči opakovaně na místě platí vysoké pokuty. Od března do července už tak polská firma Česku na sankcích zaplatila více než 1,2 milionu korun. Americká technologická společnost IBM zažila nejhorší burzovní den ve své historii. Akcie firmy po zveřejnění předběžných výsledků za druhé čtvrtletí ztratily přibližně 25% a tržní hodnota podniku se během jediného dne snížila o zhruba 69 miliard dolarů. Investory zklamaly nejen slabší tržby, ale rovněž varování vedení, že zákazníci přesouvají výdaje od tradičního softwaru k infrastruktuře pro umělou inteligenci. Ministerstvo financí ve středu zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti ode dneška. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 42,21 koruny za litr, nafta za 40,12 koruny za litr. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Armin van Buuren, Adam Young a pecka Utopia práve teď konféteru na 89 a 102,9 FM. 8 hodin 14 minut k tomu vy si stále dáváte čtvrteční ranní fresh s Andy Roadem na Dance Radio. No a my jsme v minulé hodině mluvili o tom, že můžete vyhrávat u nás v éteru lupeny na Let It Roll 2026 a já už teď konečně můžu prozradit, že v hodině mezi 8.15 a 9.00 se objeví náš výherní track. A ten výherní track zní takhle.

0: Jakmile totiž uslyšíte Pendulum a Driver, tak hned točte linku 257 400 333, a když se dovoláte jako první, tak jste vyhráli automaticky dva celofestivalové lupeny na Lety Troll 2026. Mám to tady pro vás připravený, držím palce tomu nejrychlejšímu, tak hlavně ať se vám to povede, ať se dovoláte. Mezi 8.15 a 9. hodinou určitě čekejte výherní track Pendulum a Driver. No, samozřejmě do té doby si dáme taneční muziku. Tom Dýmek bude Apollo 440, nebo taky Šimza, Chris Adler a spousta dalšího.
1: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
3: všude je fajn. ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Dance Radio, Praha 89 a

Chris Adler, Language Without Words, právě teď Konfeteru na 89 a 102,9 FM. Vy si dáváte čtvrteční Dance Radio, čtvrteční ranní fresh, 8 hodin 33 minut k tomu, to je aktuální čas, no a my se jdeme podívat na to, jak to bude vypadat dneska s počasím. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm, denní odpolední maxima vystoupí k 28 stupňům. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž, a už jsem teďkon viděl předpověď na víkend, a pokud jste si plánovali na víkend nějaký venkovní aktivity, tak bych možná trošku to přehodnotil, protože nás čeká velký ochlazení někdy až o 12 stupňů, tak nám to buďte rozhodně připraveni. A co se týče deště, tak o víkendu se nám bude střídat oblačná zatažená obloha právě s tím deštěm. Nedá se úplně tak jakoby říct, že bude prostě pršet non-stop, ale je dobrý počítat s nějakýma přeháňkama. Pojďme dál na muziku, Olaf Bazovský anebo Mausty.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady to je, přátelé, čtvrteční Dance Radio, čtvrteční ranní fresh s Andy Roadem na 89 a 102,9 FM. A zároveň tohle to byl náš výherní track v soutěži o dva celofestivalové lupeny na festival Let It Roll 2026. A já se ptám, kdo se nám dovolal? Nazdar Jonáši, tak my tě zdravíme, přejeme ti krásný čtvrtek, ty jsi vyhrál, prosím tě, dva lupeny na festák Let It Roll 2026, který se koná od 30. července do 1. srpna, vystoupí Pendulum, Jason Statham, Coven, Nick Sky, Wilkinson, prostě určitě jsi koukal na program, tak se zeptám, na koho se těšíš nejvíc?
1: Ale jako upřímně, to jsou fakt jako Pendulum, v poslední čtvrt roce mi nějak předostu ještě víc srdíčku než normálně a těším se, až tam budou úplně v té první řadě a vyjme tuto tancina společně.
0: Dobře, my ti gratulujeme, budeme rádi, když nám potom na Dance Radio dáš určitě nějaký echo, jak jsi to užil, koho vezmeš sebou?
1: Já mám spolubydící, který ráda poslouchá dramy a jelikož začal být nedávno podnikat, tak samozřejmě ty finance nebyly úplně nejjednodušší, tak jsem doufal, že se dovolám a že jí budu moct dát jeden místek.
0: No tak super, tak to jsme rádi, že jsme mohli takhle pomoct. Každopádně užijte si to na festivalu, mějte se krásně, ještě jednou gratulujeme a dej nám určitě vidět, jo?
1: Tak jo, Andy, hele, díky moc, zdravím Dance Radio, užívejte všichni hezký den.
0: Díky moc, zatím, čau, čau. Tak dámy a pánové, tohle to byl Jonáš, náš dnešní výherce, my ještě jednou gratulujeme, no a nezoufejte, pokud jste to, přátelé, dneska nestihli, tak zítra je ještě šance. Na Dance Radio pokračuje stále čtvrteční ranní fresh, my jdeme dál hrát Joe Utopia, anebo Toys a Generation.
2: Mobil, mega sleva, kávovar, mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: turn that shit up.
1: Toys Generation právě teď konfeteru na 89 a 129 FM. No a přátelé, jsme v absolutním finále dnešního čtvrtečního ranního freshe, tak já doufám, že jsme se spolu krásně nabudili na ten čtvrteční den a vlastně už se tak pomalu začínáme připravovat na víkend. Užijte si zbytek čtvrtka po 9. hodině, tady bude dopolední drive s KT, odpolední show s Michaelem C. A taky nesmíme zapomenout, jakože každý týden máme naší staniční hitparádu Dance Radio Chart, pro který můžete hlasovat, nebo do který můžete hlasovat prostřednictvím našich webovek danceradio.cz, a to každý den vždycky do středy do 15. hodiny a potom ve čtvrtek se můžete dozvědět, jak ten váš oblíbený track dopadl. Tak jo, mějte se krásně, užijte si čtvrtek a zítra zase naslyšenou. Čau. Dance Radio News. Sněmovna ve středu odhlasovala návrat elektronické evidence tržeb. V upravené podobě by se EET měla znovu spustit od začátku příštího roku. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů si od obnovení systému slibuje narovnání podnikatelského prostředí i vyšší výběr daní. Dva velké VIP večírky hostila karlovarská mlýnská kolonáda během 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Při jednom z nich došlo k jejímu poškození, a to během neodborné instalace technického zázemí. Seniorka z Karlovarska uvěřila údajnému investičnímu poradci, který přesvědčil, že její peníze výhodně zhodnotí. Místo slíbených výnosů ale ženě vybral účet. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Krásný ráno, máme čtvrtek 16. července a probouzíme se do dalšího dne, dalšího letního dne, i když teda venku to moc nevypadá, tak věřím, že nám to náladu neskazí a také doufám, že už jste na frekvencích Dance Rádia, protože startuje dopolední drive s Katie mezi 9. a 12. hodinou. I dnes spoustu super hudby, spoustu novinek v Etru Dance Rádia, za chvilku třeba Drum Sound a Baseline Smith. No a probereme spoustu zajímavých věcí, festiáky, léto, letní dovolený, určitě Tomorrowland a spoustu dalších témat, bez kterých byste se dneska třeba neobešli a ještě to ani netušíte. Mimochodem svátek slaví dneska Luboš, takže přejeme všechno nejlepší všem Lubošům a za chvilku uslibování Bob Moses a novinka Drum Sound a nebo Wilkinson. Krásný ráno.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Fruit, Beast, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z Drum & Bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
5: Že nic neřešíš.
4: Přesně.
5: Proto jsme vybrali auto ESA.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Dance Radio. Dance Radio.

92.9 FM, přátelé. Za náma Luigi De Mer a Memories na frekvencích Dance Rády a my pokračujeme dál. Máme dneska čtvrtek a čtvrteční dopolední drive také ladíte až do dnešní 12. hodiny. No a pojďme se taky zmínit zásadní informaci, která probíhá celý tento týden v éteru Dance Rádia. A to soutěž o lupeny na Lety Troll. Přesně tak, Lety Troll, letní edice. Už se blíží, vlastně za dva týdny už budete pařit na Lety Trollu. Hrozně to uteklo, konkrétně teda 30. července a 1.8., tak to je přesně den D, kdy můžete vyrazit a měli byste vyrazit na jezero Most a letos slibují organizátoři Lety Trollu vůbec nejvíc historicky nabušený line-up ever v historii celého festiáku a samozřejmě to dokazuje ten line-up, který je neskutečný. Jason Status, Pendu, Hybrid Minds, Coven, Netsky, Wilkinson, Matthews, Camo and Crooked, AMC, Friction, Mosey, Lute, taky Metric, Graphics, Mode Step Live a spoustu dalších, Flowden, Fox Stevenson, X, Stagey, všechny subžánry drum and bassu a my vás sem dostaneme úplně gratis. Pokud ještě nemáte lupeny a chtěli byste, tak pozorně vaďte v Dance Rádia a sledujte naše sítě a hlavně v éteru musíte hledat výherní skladby. A my si prozradíme výherní skladbu konkrétně pro zítřejší den, protože dneska už jsme lístky rozdali. Každopádně soutěžíme i zítra a právě zítra bude výherní skladbou právě skladba Jason Status a jejich Mixed Emotions. Takže pokud uslyšíte zítra v éteru tenhle ten track, tak byste neměli váhat ani vteřinu a měli byste volat linku do studia 257-433-333 ještě jednou 257-433-333 a v tu chvíli, pokud

0: Přátelé, Crazy Bizza, skladba s názvem Like Dead na frekvencích Dance Radio. Doufám, že i tato věc vás příjemně nakopla a dodala pořádný množství energie. A teď taky vás určitě nakopne velmi důležitá zpráva, pokud máte rádi legendární Orbital, což je i pro mě zásadní jméno na hudební scéně, který nejenom mě, ale myslím si, že celou řadu hudebníků, fanoušků a DJů ovlivnilo brutálně. A možná jste byli, možná teda starší ročníky pamatují jejich naprosto epický vystoupení a liveko Orbital na Glastonbury v roce 94. A právě zvuk z tohohle legendárního setu a vlastně jako celkově ta atmosféra Glastonu, i přesto, že teda dneska už to vypadá zase trošku jinak než před XX lety, tak vlastně tohleto historický liveko bude už brzy oficiálně zdokumentováno, nebo ono zdokumentováno je, ale bude oficiálně uvedeno na trh. Jedná se opravdu o naprosto zásadní přelomový liveko a poprvé v historii vyjde tedy konkrétně na barevném vinilu, CDčku a taky digitálně, a to letos na podzim. Takže pokud patříte mezi opravdový fajnšmekry, tak rozhodně byste si to neměli nechat ujít. Pokud jste tam byli třeba, tak můžete mít nádhernou památku, a pokud to prostě jenom chcete doma, což věřím, že určitě, tak už 25. září tohleto všechno oficiálně vychází. K tomu ještě i fotografie, různý bonusový materiály a tak dále, takže nezapomeňte.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

Nerozumíme tomu, reagují pracovníci inspekce silniční dopravy na opakované jednání polského dopravce. Jeho kamiony stále jezdí výrazně přetížené po silnicích v Česku a řidiči opakovaně na místě platí vysoké pokuty.

Od března do července už tak polská firma Česku na sankcích zaplatila více než 1,2 milionu korun. Americká technologická společnost IBM zažila nejhorší burzovní den ve své historii. Akcie firmy po zveřejnění předběžných výsledků za druhé čtvrtletí ztratily přibližně 25% a tržní hodnota podniku se během jediného dne snížila o zhruba 69 miliard dolarů. Investory zklamaly nejen slabší tržby, ale rovněž varování vedení, že zákazníci přesouvají výdaje od tradičního softwaru k infrastruktuře pro umělou inteligenci. Ministerstvo financí ve středu zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti ode dneška. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 42,21 koruny za litr, nafta za 40,12 koruny za litr. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: věc, tak to legendární kultovní věc od Chicken, Brian Adams a Don't Get Up. Naprosto nádherná věc, pamatuju si, když to frčilo v rádích ve své době, nevím, jaký to byl rok, to možná 2099, každopádně možná je to starší a jako neskutečný track a pořád, když jsem se to teďka tady zapla na hlas, tak je to nadčasovka jako blázen. No a my už se pojďme podívat, přátelé, na Tomorrowland, protože den nás dělí od startu týhletý velmi očekávaný akce. Dva speciální víkendy, tento nadcházející a taky příští bude na vlně belgického Tomorrowlandu. Už se vše chystá, respektive je nachystaný několik stagí, včetně hlavní stage, nádherný vizuály, dekorace a tak dále. No a samozřejmě určitě celou řadu fanoušků zajímá jedna důležitá věc, pokud se třeba nedostali přímo na festiák, jestli bude možný i koukat na nějaký stream, a je to tak. Tomorrowland, stejně jako v uplynulých letech, bude opět streamovat. No a je fantastický, že se bude vysílat, nebo budou se vysílat sety z hlavní stage přímo přes Apple Music Club Radio. A co to znamená, že půjde o bezplatný stream, který bude právě k dispozici na Apple Music, a to denně vždycky od 15 hodin až do noci a vlastně pak to pojede v kuse. A samozřejmě bude se streamovat nejenom tento nadcházející víkend, ale i ten následující, a mezi sety streamovanými přes Apple Music budou třeba Armin van Buuren, Avalon, Emerson, taky B2Bčku z Ben UFO. A nebude chybět Calvin Harris, streamovat se bude taky David Guetta, Fisher, Jazzy, John Summit, Martin Garrix a nebo Sara Landry. Takže o tyhle ty producenty a DJ rozhodně nepřijdete. Takže už zítra nezapomeňte to sledovat na všech sociálních sítích i přes Apple Music, a pokud tam nejste, tak alespoň takhle si můžete na dálku Tomorrowland užít.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude zdejší, všude je fajn.
4: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Chtí mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Dance Radio.

Přátelé, za náma úžasná věc. Take is often na frekvencích Dance Rádia. Posloucháte čtvrteční dopolední drive. Až do 12. hodiny dneska s Katie a i dneska pro vás budu mít tipy na nový desky, abyste věděli, co vyšlo a co si rozhodně dát, pokud samozřejmě byste chtěli ucelený desky a chtěli takovej průlet multižánrovej, o co nepřijít. Začneme určitě novinkou a Sungazer, a to od mých oblíbených indie rockových a taky elektronický The Temper Trap, který mám naprosto ráda. Jedná se o melbourneskou kapelu, která vlastně se zapsala globálním hitem Sweet Disposition a v rámci čtvrtý desky se můžeme rozhodně těšit na opravdu velkou kvalitu. A je to mazec, protože od roku 2018 nic nevydali až teď a je to teda dlouhá pauza, takže věřím, že fanoušci jásají. Teď se mrknem trošku do R&B hiphopových vod s americkým producentem The Dream, který si čas od času střihne nějaký spolupráce, ale momentálně má novou desku Love and Hate a to už druhý pokračování. Má tam i celou řadu zajímavých hostů, jako je Usher, Kelly Rowland, Switch Beats, Rick Ross a spoustu dalších, takže určitě doporučuji. Pokud máte rádi ale kapelu The Plot in You, což je kapela, která mimochodem vystoupila i na letošním Rock for People, já mám strašně ráda. Ono je to údajně gothic metal, jo? Já bych řekla, že to je trošku takovej deadcore možná, lehce. Tak tato kapelka vydává desku The Plot in You, stejno jména jako jejich samotný název a je to už šestá studiovka. Tak si to dejte. No a posledním typem bude určitě i kapela Rolling Stones, což je fenomenální kapela, která vydává, prosím vás, novou desku Foreign Tongues, která je velmi dlouho avizovaná a jestli jste si říkali, že pánové už se chystají do důchodu, tak určitě, ale určitě nechystají. Nová deska to jenom potvrzuje. Tolik tipy na věci, co si musíte poslechnout, tak doufám, že jsme vás lehce inspirovali.

0: Přátelé, do vašich uší jsme si momentálně dali další melodii, konkrétně skladbu Believe od Alan Farben. No a my pokračujeme dál na frekvencích Dance Radio. Máme 10.50, aktuální čas. A teď už se pojďme podívat na velkou kauzu, která se udála 2 dny zpátky v New Yorku. Možná jste to zachytili převážně v zahraničních médiích. Týká se to ohledně legendárního Boiler Roomu, což je jako opravdu velká značka, která ale bohužel už je v poslední době spjatá s celou řadou kauzami. Vlastně jakoby je to vlastně způsobeno tím, že Boiler Room, od něj se distancovalo celá řada zahraničních hvězd, DJů a producentů, protože samozřejmě tady Boiler Room bojuje s ostrou kritikou skrze majetkový vazby Boiler Roomu, protože tuhle značku vlastní společnost, kterou v roce 2025 převzal jeden velký gigant, který se věnuje vlastně jako aktivismu, zbrojařskému průmyslu a tak dále. No, ale 2 dny zpátky v New Yorku probíhala akce v rámci tedy akcičky pod Under the Key Bridge pod mostem, kde to probíhalo o víkendu. No, ale prosím vás, ten Mejdan se proměnil doslova v bitevní pole, protože tady vtrhli aktivisté a během toho Mejdanu tady prostě se rozpoutala fakt jako extrémní jako boj aktivistů s těmi fanoušky a vlastně jako bylo to docela masakr a dokonce ta akce musela být ukončena a doteď se to vlastně jako řeší a tak dále. No, přátelé, není to vůbec jednoduchý, myslím si, že Boiler Room teďka opravdu prochází velmi zásadním zvratem a samozřejmě pokud se to nějak nezmění, ty vazby, co jsou tam jako povzdálí, tak si myslím, že dost možná se tato značka může úplně rozplynout, protože čím dál více lidí se od tohohle distancuje. Pokud by vás zajímalo tohle téma víc, protože je to nadlouho, určitě se to vyhledejte, ale je to teda masakr, tak doufejme, že už se nic podobného dít na jejich akcích nebude.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
6: Dance Radio. Dance Radio.

Calvin Harris, Feel So Close, doznívá na frekvencích Dance Radia přesně v 11 hodin. A my pokračujeme dál, před náma poslední hodina v rámci dopoledního driveu, a to s datem 16. července. A co vás čeká, nebo ne, třeba za chvíli Fred Again.

0: Za ně novinka v podání Hot Since 82 a dáme si Shade It. Už mezi 11. a 12., když už budeme mít v éteru Fred Gaina, tak si řekneme novinky spojený s Fredem, co teďka se řeší. Okolo něj se neustále něco řeší pořád a taky mrkneme na kulturu a akce, abyste věděli, kam dneska můžete vyrazit. Teď už minuta po 11. připraveny Andy, zprávy a počasí. Dance Radio
1: News. Sněmovna ve středu odhlasovala návrat elektronické evidence tržeb. V upravené podobě by se EET měla znovu spustit od začátku příštího roku. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů si od obnovení systému slibuje narovnání podnikatelského prostředí i vyšší výběr daní. Dva velké VIP večírky hostila karlovarská mlýnská kolonáda během 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Při jednom z nich došlo k jejímu poškození, a to během neodborné instalace technického zázemí. Seniorka z Karlovarska uvěřila údajnému investičnímu poradci, který přesvědčil, že její peníze výhodně zhodnotí. Místo slíbených výnosů ale ženě vybral účet. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 28 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Fred Again je pro mě v posledních letech naprosto, naprosto největší inspirací. Ví to všichni tady v rádu i mý kámoši, že pro mě je Fred Again naprosto teďka number one a hltám všechnu jeho produkci, liveka, akce a všechno. A musím říct, že je neuvěřitelný, že někdo takovej talent, takovej precizní a vlastně pořád jako jede. Jede jako mašina momentálně, samozřejmě Fred Again míří na svoje tour. Má za sebou jedno tour, teď ho čeká turné po Indii, kde se dokonce přidali několik termínů, přidalo. No a je taky venku nový dokument o Fredu Gainovi, a to o nedávném turné Fred Gain s názvem USB +1, 2 teda, a ten byl zveřejněn online. Ten dokument se jmenuje Behind the Sound a je vlastně dílem od mexického filmaře a youtubera Gauxe, který vlastně sledoval hned několik koncertů v 10 městech a vlastně ta série koncertů v rámci Tugur vyvrcholila na výstavišti Expo Santa Fe v Mexico City koncem právě loňského roku, kde vzniknul vlastně, nebo takhle, kde hlavní součást nebo hlavní část v tom dokumentu je právě tato poslední zastávka. No a ten film, ten dokument zachycuje Freda a jeho tým v den předcházející koncertu v Mexico City, zachycuje samotný příjezd do města, přípravy na akci, taky celý vystoupení a pak vlastně celá ta energie toho kolosu, abyste mohli vidět všechno v tom zákulisí a tak dále. A samozřejmě je jasný, že Fred Again od začátku své kariéry dost dává nahlédnout všem těm fanouškům a tak dále, a čím se ještě získal publikum i třeba mě samotnou, kromě své hudby a otevřenosti, tak je právě ta autenticita, což je pro mě strašně fajn, ať už se týká vizuálu, hudby, liveka a tak dále, tak to pro mě jako je velmi zásadní a právě u Freda Gaina a i na jeho sociálních sítích je to celý takový autentický, prostě příjemný, neškrobený, a právě proto si myslím, že i ten fame má tak velký, protože dneska už to není jenom o hudbě, ale je to i o té osobnosti, o tom, jak se prezentujete, a když jste prostě real a nejste fake, tak si myslím, že ty lidi vás jako sežerou v tom právě pozitivním slova smyslu. Tenhle ten dokument je na YouTube, za chviličku už přesdílím na našich sociálních sítích, tak si ho dejte.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Party Service.
1: Kulturní a Party Service je připravený. Pojďme se i teďka ve čtvrtek na frekvencích Dance Radio podívat, kde se co děje, abyste věděli, kam případně vyrazit. A začneme u letních kin, protože venku má být nádherně a nemělo by pršet. Dneska Holešovická tržnice třeba od 9. večerní nabízí promítání filmu Barbie. Těšit se můžete dneska i v Polském institutu na léto s polským filmem, který startuje dneska a potrvá až do začátku září. Těšit se můžete ale dneska ještě na další akce. Třeba můžete vyrazit na zajímavý akce, jako je kafe na půl cesty a dnes od 16 hodin je tady kafe Blešák a to už druhý pokračování. Mrkneme se ale i na koncerty. Petrohradská kolektiv dneska nabídne Petrolife, Petr Bursa, Agua Viva, start 19. hodina. U koncertu ještě zůstaneme, dneska se na vás těší u malýho Glena od 20 hodin Jiří Maršíšek Blues Band. No a pokud byste rádi zavítali na další akce, tak dneska Kristýna Bárta pokřtí svoji desku z hosty z Jazzdoku od 21 hodin. No a pojďme se podívat taky na další místa. Dneska Twist Bar nabídne od 20 hodin Lukas Mika a Zorin. Twist Bar mimochodem najdete na Žižkově. Těšit se můžete dneska v Groove Baru na Mejda nebo Party a večer s Effective a Graphic, start 20. hodina. Dneska nabídnu ještě ale taky další akci. Amar Durga se na vás těší v bar v Krymský od 21 hodin. No a taky vás čeká zajímavý program v Krosu a před Krosem od 18 hodin. V rámci Cross Square můžete vyrazit na Plastic People of the Universe a taky Rolling Deeper a DMB Unity Rage Warm Up. To celý startuje před Krosem a pak taky After Party v Krosu dneska na vlně Drum & Bassu. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho poměrně hodně, takže věřím, že určitě někam vyrazíte.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, za náma U96 a Sunlight Brothers a Tone Nation Club Blizzard v Éteru Dance Rádia. My pokračujeme dál, já vám přeji krásný dopoledne, doufám, že jste s náma a zároveň se loučím, protože dopolední drive s datem 16. července na konci a co vám slíbím ještě 100% Bartou a taky Tame Impala, pak už zprávy a počasí celou dneska odpoledne se na vás těší kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou a zároveň taky rozhodně vás čekají naše pravidelné pořady, třeba Hit Parade Dance Radio Chart, Tiesto, Armin Van Buren, Music of Freedom, Adam Bayer, to všechno v Eteru Dance Ráda. Tak si to moc užijte, mějte se krásně a já se na vás těším zase kdy? Zítra mezi 9. a 12. hodinou a připomínám taky, že stále rozdáváme a soutěžíme o lupeny na lety troll, tak na to myslete. Mějte se krásně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Nerozumíme tomu, reagují pracovníci inspekce silniční dopravy na opakované jednání polského dopravce. Jeho kamiony stále jezdí výrazně přetížené po silnicích v Česku a řidiči opakovaně na místě platí vysoké pokuty. Od března do července už tak polská firma Česku na sankcích zaplatila více než 1,2 milionu korun. Americká technologická společnost IBM zažila nejhorší burzovní den ve své historii. Akcie firmy po zveřejnění předběžných výsledků za druhé čtvrtletí ztratily přibližně 25% a tržní hodnota podniku se během jediného dne snížila o zhruba 69 miliard dolarů. Investory zklamaly nejen slabší tržby, ale rovněž varování vedení, že zákazníci přesouvají výdaje od tradičního softwaru k infrastruktuře pro umělou inteligenci. Ministerstvo financí ve středu zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti ode dneška. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 42,21 koruny za litr, nafta za 40,12 koruny za litr. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Neporazitelné v Albertu. To znamená, že tento týden nikde nekoupíte levněji. Vepřovou pečeni bez kosti kilo za 99,90, máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 29,90 a slunečnicový olej Gustona 1 litr s apkou za 24,90. Albert.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Dance Radio.

0: letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Dance Radio. Dance Radio.

Sněmovna ve středu odhlasovala návrat elektronické evidence tržeb. V upravené podobě by se EET měla znovu spustit od začátku příštího roku. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů si od obnovení systému slibuje narovnání podnikatelského prostředí i vyšší výběr daní. Dva velké VIP večírky hostila karlovarská mlýnská kolonáda během 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Při jednom z nich došlo k jejímu poškození, a to během neodborné instalace technického zázemí. Seniorka z Karlovarska uvěřila údajnému investičnímu poradci, který ji přesvědčil, že její peníze výhodně zhodnotí. Místo slíbených výnosů ale ženě vybral účet. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 28 stupňům a by ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
5: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
4: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
5: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
4: Auto Esa u nás si vybere a ušetří opravdu každý.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
7: Letní slevy ve Sportisimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportisimo. Život v pohybu.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

Nerozumíme tomu, reagují pracovníci inspekce silniční dopravy na opakované jednání polského dopravce. Jeho kamiony stále jezdí výrazně přetížené po silnicích v Česku a řidiči opakovaně na místě platí vysoké pokuty. Od března do července už tak polská firma Česku na sankcích zaplatila více než 1,2 milionu korun. Americká technologická společnost IBM zažila nejhorší burzovní den ve své historii. Akcie firmy po zveřejnění předběžných výsledků za druhé čtvrtletí ztratily přibližně 25% a tržní hodnota podniku se během jediného dne snížila o zhruba 69 miliard dolarů. Investory zklamaly nejen slabší tržby, ale rovněž varování vedení, že zákazníci přesouvají výdaje od tradičního softwaru k infrastruktuře pro umělou inteligenci. Ministerstvo financí ve středu zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti ode dneška. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 42,21 koruny za litr, nafta za 40,12 koruny za litr. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Krásný čtvrtek, jsme den s rádio, hrajeme nejlepší taneční muziku. Na co se dnes podíváme? Určitě za držiteli ceny Brit a hvězdy světových arén Jungle. Ty mají nový single. Probereme i soutěž o vstupenky na Let It Roll, protože zítra máte poslední šanci je získat. Tak ať vám nic neunikne. Náš playlist naleznete na webu a taky v aplikaci dancradio.cz. A teď už vám popřeju úžasný poslech. My jsme Dance Radio.
1: Stálice trancové taneční scény.
2: Hello Czech Republic, this is Armin van Buuren and you're with Dance Radio.
1: Pořad, který má miliony fanoušků po celém světě. Pořad plný trancové muziky a hostů.
2: Join my show A State of Trance every week on

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Chibo Barista Espresso Crema kilogram za 399 a Häagen-Dazs zmrzlina, vybrané druhy od 240 ml za 94,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Dance Radio.

Jsme Dance Radio, skvělý odpolko. Držitelé ceny Brit a taky hvězdy světových aren. Jungle, mají nový single Someday Somewhere. Je to třetí ukázka z jejich připravovaného alba Sunshine, který vychází už 14. srpna. Skladba, jež měla premiéru jako Hottest Records na BBC Radio 1, navazuje na předchozí singly Carry On a Do Wave, který si získali výraznou podporu na stanicích BBC Radio 1, Radio 2 a Virgin Radio. K novince Jungle uvedli, že jde o pozdně letní optimismus, což by se mohlo už za chvíli hodit. Léto je sice v podstatě v polovině, ale tuhle věc si určitě můžete poslechnout. Další taneční muzika pro vás na Dance Radio. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio a hrajeme parádní taneční pleják. Držitel několika cen Grammy Future vydal svoje dlouho očekávaný 10. solový studiový album The Real Me. Novinka navazuje na hypnotický single Radio, který doprovodil filmově pojatý videoklip, ten 100% doporučuju. A v období před vydáním alba právě Future ovládnul svoje rodné město Atlantu. The Real Me je významný milník ve Futurově diskografii. Jde o jeho 10. solový studiový album a zároveň velmi osobní projekt, který odkládá mýtus kolem jeho osoby. Rozhodně doporučuji k poslechu tahle záležitost. Zaslouží vaši pozornost. Future taky vystoupil po boku zpěvačky Tylee na zahajovacím ceremoniálu mistrovství světa FIFA, kde pro změnu představili skladbu Game Time. Další taneční muzika na Dance Radio a v celou zprávě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dance Radio.

Sněmovna ve středu odhlasovala návrat elektronické evidence tržeb. V upravené podobě by se EET měla znovu spustit od začátku příštího roku. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů si od obnovení systému slibuje narovnání podnikatelského prostředí i vyšší výběr daní. Dva velké VIP večírky hostila karlovarská mlýnská kolonáda během 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Při jednom z nich došlo k jejímu poškození, a to během neodborné instalace technického zázemí. Seniorka z Karlovarska uvěřila údajnému investičnímu poradci, který přesvědčil, že její peníze výhodně zhodnotí. Místo slíbených výnosů ale ženě vybral účet. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 28 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: jsme Dance Radio. Beyoncé slaví Den nezávislosti speciálním dárkem pro svý fanoušky, kdy uvolnila novou skladbu Morning Dew Dunk, která zároveň zahájila 60-denní odpočítávání do jejich příštích narozenin a vydání reedice alba Birthday, jejího průlomového druhého kousku, který bylo poprvé venku před 20 lety, tedy 4. září 2006. Skladbu, by the way, napsali Beyoncé, Pharrell Williams a The Dream, což zní rozhodně zajímavě. Můžete poslechnout, je to už online. Další taneční muzika, my jsme Dance Radio.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Vony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
6: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
7: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.

0: Tady je Dance Radio, nejlepší taneční muzika. Tento týden stoupil do kin historický epos Odyssea, který natočil Christopher Nolan, jeden z nejlepších současných režisérů. Mnoha filmovým fanouškům je jeho filmografie dobře známá. 55-letý Brit má za sebou filmy jako Interstellar, Počátek, anebo taky Dunkirk. Jeho poslední snímek Oppenheimer ocenili filmoví akademici v roce 2024 7 Oscarama. Nejnovější film o bájným antickým hrdinovi z pera antickýho klasika Homera se tak přirozeně stal opravdu jedním z nejočekávanějších bijáků tohohle roku. Víme to a už teď tržby trhají rekordy, minimálně ty předprodejový. Osobně doporučuji nečíst recenze a počkat si na výsledek osobně v kině. Ode mě další muzika, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Melodie Dance Radio. Jen pár dnů před vystoupením v České republice se mistr solových balad Teddy Swims připomíná videosinglem Break Up in Reverse. Skladba v sobě nese hluboký emocionální náboj, rozhodně doporučuji poslechnout, a je to taktéž netradiční pohled na zlomený srdce. Text právě tohohle tracku zkoumá hořkosladkou touhu vrátit čas a prožít celý konec románku pospátku. Tedy od jeho bolestivého závěru až k samotnému krásnému začátku, což je teda za mě velmi zajímavá představa. Rozhodně už je všechno online, připraveno ke streamování. Další taneční muzika na Dance Radio právě teď, v celou samozřejmě zprávy.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.

Dance Radio News. Nerozumíme tomu, reagují pracovníci inspekce silniční dopravy na opakované jednání polského dopravce. Jeho kamiony stále jezdí výrazně přetížené po silnicích v Česku a řidiči opakovaně na místě platí vysoké pokuty. Od března do července už tak polská firma Česku na sankcích zaplatila více než 1,2 milionu korun. Americká technologická společnost IBM zažila nejhorší burzovní den ve své historii. Akcie firmy po zveřejnění předběžných výsledků za druhé čtvrtletí ztratily přibližně 25% a tržní hodnota podniku se během jediného dne snížila o zhruba 69 miliard dolarů. Investory zklamaly nejen slabší tržby, ale rovněž varování vedení, že zákazníci přesouvají výdaje od tradičního softwaru k infrastruktuře pro umělou inteligenci. Ministerstvo financí ve středu zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti ode dneška. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 42,21 koruny za litr, nafta za 40,12 koruny za litr. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou záť.

0: Tady jeden z rádio, krásný odpoledne, nejlepší taneční muzika pokračuje. V olomoucký zoologický zahradě se letos narodilo, pozor, 11 kolouchů vzácného syky vietnamského, který byl ve volné přírodě už bohužel vyhuben. Díky letošním přírůstkům čítá olomoucký chov syků vietnamských 34 zvířat a jde pozor o třetí největší známý stádo tohohle poddruhu jelena na celém světě. Případně i tip, kam vyrazit s celou rodinou. Další muzika na Dance Radio opět pro vás.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Dance Radio. Dance Radio.

0: Jsme den Radio a hrajeme nejlepší taneční playlist. Americký country objev Hudson Westbrook vypustil další ochutnávku z chystaného druhého studiového alba. Pokud si tuhletu věc poslechnete, budete možná tušit, proč vám ji doporučuji i tady u nás, protože to je klasický, typický, uvolněný tempo. A tohle to je i můj šálek kávy. Pokud vás samozřejmě tahleta skladba nezaujme, pošlu vám hned další taneční playlist, který je tu pro vás a vy naleznete názvy songů na danceradio.cz a nebo taky v aplikaci Dance Radio. Další taneční beats právě teď.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Now, we're gonna get real weird here in a second.
1: Jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší tanční muziku. Joel Curry, oblíbený to DJ, britský DJ a producent a taky majitel 6 platinových desek, se po delší odmlce vrací s novinkou Whisper. Ta přináší jeho klasický nakažlivý tanční zvuk, který má ambice podmanit si rádiový éter a možná se objeví i v našem vysílání. Přirozený rozruch kolem novinky umělec navíc podpořil sdílením hudebních ukázek na TikToku a jeho živým hraním ještě před svým chystaným vystoupením na prestižním festivalu Tomorrowland. Už je všechno na streamu připravený pro vaše citlivý taneční uši. V celou zprávě a kolega Andy Rout, my jsme Dance Radio.
2: Dance Radio. Dance Radio.

like I'm waiting, like I'm watching.

Sněmovna ve středu odhlasovala návrat elektronické evidence tržeb. V upravené podobě by se EET měla znovu spustit od začátku příštího roku. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů si od obnovení systému slibuje narovnání podnikatelského prostředí i vyšší výběr daní.

0: Tady jeden z rádia hrajeme nejlepší taneční muziku. Celý tento týden soutěžíme s festivalem Let It Roll 2026, a to od pondělí do pátku, a vždy hledáme song v éteru Dance Radia a vyhrát můžete dvě vstupenky na celý festiák. Víc samozřejmě naleznete na Let It Roll. Pokud uslyšíte naše vysílání Chasen, Status, Pendulum nebo Wilkinsona, volejte do studia 257-403-3, ale abyste to měli těžší, tak všechny songy, které uslyšíte, výherní nebudou. Zítra je pro vás tedy tento týden poslední šance vyhrát dva lupeny na Let It Roll, takže poslouchejte pozorně. Ode mě další taneční muzika na Dance Radio.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Neporazitelné v Albertu. To znamená, že tento týden nikde nekoupíte levněji. Vepřovou pečeni bez kosti kilo za 99,90, máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 29,90 a slunečnicový olej Gustona 1 litr s apkou za 24,90. Albert.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: hrajeme nejlepší taneční playlist, jsme Dance Radio. Green Day vydávají nový single. Ikonická punkrocková kapela je zpátky a vy můžete slyšet track i videoklip I'm Never Gonna R.I.P. Píseň je hlavní ochutnávkou z chystaného soundtracku filmu Nimrods, který vychází 31. července a který nabídne 22 kariérních hitů kapely a 4 dosud nevydaný živý nahrávky z Los Angeles. Tedy rozhodně tip pro vás, pokud máte legendy Green Day rádi. Film, na kterým se Green Day osobně podíleli, tak zamíří do kin 14.8. Další muzika na Dance Radio právě teď.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na Alza.cz!
2: Dance Radio. Dance Radio.
3: I find my way through the darkness.

0: parádní taneční čtvrtek je téměř u konce. Ovšem, jen to odpolední vysílání. Za chvilku je tu hit paráda Dance Radio Chart a potom skvělý program Dnes Tiesto, Armin van Buuren, Musical Freedom Radio Show nebo Adam Beyer. Z toho si určitě vyberete. Jdou přichystat poslední přípravy pro hit parádu a vězte, že už úderem 18. můžete na našem webu danceradio.cz hlasovat do dalšího kola. Za chvíli jsem zpět.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Nerozumíme tomu, reagují pracovníci inspekce silniční dopravy na opakované jednání polského dopravce. Jeho kamiony stále jezdí výrazně přetížené po silnicích v Česku a řidiči opakovaně na místě platí vysoké pokuty. Od března do července už tak polská firma Česku na sankcích zaplatila více než 1,2 milionu korun. Americká technologická společnost IBM zažila nejhorší burzovní den ve své historii. Akcie firmy po zveřejnění předběžných výsledků za druhé čtvrtletí ztratily přibližně 25% a tržní hodnota podniku se během jediného dne snížila o zhruba 69 miliard dolarů. Investory zklamaly nejen slabší tržby, ale rovněž varování vedení, že zákazníci přesouvají výdaje od tradičního softwaru k infrastruktuře pro umělou inteligenci. Ministerstvo financí ve středu zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti ode dneška. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 42,21 koruny za litr, nafta za 40,12 koruny za litr. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. We have had some technical problems. Now give me a beat. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart. Dance Radio

0: Tady je Dance Radio a nejlepší taneční muzika podle vás, tedy hit paráda Dance Radio Chart. Odstartovali jsme další kolo, vy jste slyšeli tři novinky a už můžete taktéž hlasovat do příštího vydání na webu danceradio.cz, ať vám rozhodně nic neunikne a váš oblíbený track je co nejvyš v dalším žebříčku. Popřeju parádní poslech, jdeme na to.
1: Dance Radio Chart. Dance Radio Chart. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.

Tohle bylo čtvrtý místo v hitparádě Dance Radio Chart, kompletní žebříček a taky hlasování najdete vždycky na danceradio.cz a už můžete ovlivňovat příští kolo, ať slyšíte vaši oblíbenou pecku na co nejvyšším stupínku. Teď už tři nejlepší tracky pro tento týden, tady je máte po hitparádě Tiesto, Armin nebo třeba Adam Beyer. Ahoj!

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: regrets.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance.